města, znal jsem auta po zvuku. Vždy jsem hledal benzinovou vůni, kdo je z nás uvěří, co budu živ,